Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc podobných hudebníků.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dámy a pánové, dnešním hostem podcastu Hana jede je Hana Dědochová, vedoucí zvířecího útulku v Olomouci. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, prozraďte mi, jaký jste dnes měla den a co jste se zvířaty zažila, co se vám dnes přihodilo?
1: Tak dneska byl docela pozitivní den, protože jeden z pejsků šel do domova, což je vždycky veselý, tak doufejme, že mu to vyjde, že nebude zlobit a že i pánečci budou zodpovědní a že to teda klapne a bude jim dělat společnost po zbytek svého života. Je to mladý pes, takže dá se říct, že takových 9, 10, 11 roků určitě by měl s něma žít.
0: Jak často zažíváte takové veselé dny?
1: Dá se říct, že do nedávna to bylo téměř na každodenním pořádku, protože tím, že nám chodilo ročně kolem 600, 500, jak který rok zvířat, tak mnoho těch zvířat se v podstatě navracelo majitelům a ten zbytek šel do adopce, takže někdy třeba 2-3, pak třeba 2-3 dny žádný a pak zase třeba jeden, jo? Takže jako poměrně hodně často se adoptuje.
0: No já právě předpokládám, že psi asi tvoří většinu těch vůzovkách klientů toho vašeho zařízení, které musíme říct, že vlastně v Olomouci v areálu letiště, správně říkám. V Neřídně, přesně tak. A čili psi asi tvoří většinu těch vůzovkách klientů. Jestli mi tady tohle to potvrdíte, případně jaká ještě další zvířata se u vás vyskytují?
1: Tak ano, z většiny jsou to pejsci a do toho můžeme přijmout i kočky. Máme tam pár míst pro kočky, tím, že potom už vzniklo v Olomouci depozitum pro kočky Solo, tak opravdu už se tam ponechalo jenom těch pár míst a na nějakou dočasnou dobu jsme schopni ubytovat Fredku, pokud se najde. Jo, říkám, na dočasnou dobu nebyl by prostor a moc příjemné pro to zvíře, kdyby tam měla trávit nějakou delší dobu, protože samozřejmě každý to zvíře má nějaké potřeby, takže u těch Fretek je to třeba, že buď se nám jde majitel během pár dnů a pokud by se nenašel majitel, tak pak jsou spolky, které se zabývají jenom těma Fretkama, tak po nějaké karanténě, pokud by se nalezl majitel, tak bychom se domluvili s něma a převezli tam.
0: A když se zeptám, jakou máte vlastně obecně kapacitu u vás v útulku, co se týká ať už pejsků nebo koček?
1: No, tak kapacita útulku tam je 80 psů, u koček je to 15 a ty Fretky byly 2.
0: My jsme se ještě vlastně před rozhovorem spolu bavili, že co se týká té naplněnosti, tak v minulých letech to bylo tak, že jste těch psů měli hodně, teďka se ta čísla změnila, takže máte třeba více teďka volné kapacity.
1: Tak ano, máme kapacitně máme větší část kotců volných v tuto chvíli, dneska tam mám 28 psů, ale nemůžeme ji naplnit víc, protože právě vzhledem tomu, že končilo město Olomouc tu smlouvu s námi, tak to samozřejmě mělo dopad i na zaměstnance, tudíž mám méně lidí, méně ošetřovatelů na tu práci, takže si nemůžeme dovolit mít to množství těch zvířat, jako bývalo.
0: A kolik třeba lidí je takhle potřeba mít v týmu, aby vlastně byl zajištěn chod celého toho útulku?
1: Tak je to 365 dní v roce, není to, že byste víkendy zůstali doma a samozřejmě z bezpečnostního hlediska by bylo úplně nejlepší, nejen po fyzické stránce, ale i to bezpečnostní hledisko, když zmíníme, tak je lepší, když jsou na té směně 2. Protože většina, hodně těch zvířat, když je to velký pes, já nevím, 50-60 kilo, nějaké plemeno, které je takové ostražitější a nabušenější a nepřijede zrovna v dobré náladě, tak to není žádná sranda, tak je lepší ho třeba víc na dvou tyčích do toho kotce z bezpečnostních důvodů. Mnohdy s tím mají problémy při odchytech i policajti, což jsou kus chlapů, takže asi tak nějak.
0: Jasně. A vy jako organizace na jak dlouho můžete třeba poskytnout to zázemí takto nalezeným zvířatům? Je to nějak omezené nebo je to prostě na neurčito?
1: Je to na neurčito. Pokud nenajdeme nový domov nebo se nevrátí majiteli, tak v podstatě tam dožije.
0: Stává se to?
1: Jakoby občas ano, samozřejmě. Jsou psi, kteří jsou hůře adoptovatelní. V každém roce vám nějaký 1, 2, 3 zůstali, teď tam máme, já nevím, třeba 3 z 2013, ze 2 z 2014, jo, a tak to postupuje. Jo, protože je to třeba nějaký pes, který má nějaký výchovný problém a buď třeba se i ta adopce zkusí, že někdo to si to riskne a vezme si toho pejska, nicméně pak doma opravdu zjistí, že to nejde a zase ho do toho útulku vrátí. Takže dožívají potom na útulku.
0: Mě právě napadla tady tahle otázka, odkud se vlastně nejčastěji k vám dostávají třeba v tomto případě, nebo asi po většinou se budeme bavit teda o psech, tak jestli jsou to nějací jedinci, kteří třeba byli nalezeni někde...
1: Říkám, jako... do toho loňského roku v podstatě to bylo hlavně 99% nalezený v obcích, kdy města obce mají povinnost se o to zvíře postarat ze zákona, je to povinnost měst nebo obcí. Buď mají vlastní útulek, který provozují, anebo potom musí tu službu si objednat někde jinde. Jo, takže většinu psů jsme přijímali od městské policie nebo od starostů obcí jako nalezený. Jo. A že je to utečenec, v podstatě poznáte jenom až v tom případě, že se přihlásí ten majitel nebo se dohledá ten majitel a vy zjistíte, že ten pes je utečený, takže si ho majitel vezme zpátky. Když se o toho psa nikdo nehlásí, majitel se nenajde. Potom je tam v zákoně v dnešní době, že tam ta lhůta 4 měsíce od vyhlášení nálezu. Je to majetek neznámého majitele. Jo, neznamená to, že bychom to zvíře tak dlouho drželi v tom útulku, protože třeba štěně by tam zestárlo. A vždycky je jim líp samozřejmě v domově, takže pak jdou jako do adopce s tím, že to v té smlouvě ti adoptivní rodiče v podstatě mají, že nabývají majetkem to zvíře po té určité době zákonné lhůty.
0: Jak třeba probíhá vůbec, nebo jaké jsou ty první vaše kroky v momentě, kdy vám třeba městská policie dříve vozila nějaké odchycené psy, tak co potom vlastně jste dělali jako první?
1: Tak první se to zvíře vyzkouší se, jestli má čip, zváží se, vyfotí se, zaeviduje se, odčerví se, odbleší se, pak se dá do karantény a v té karanténě samozřejmě se dá na Facebook, na stránky, zveřejní se, pokud má čip, tak se obvolají nebo hledají v registrech, jestli je teda ten čip i registrovaný, takže se aktivně hledá ten majitel, dá se ten pes do karantény. Pokud ta karanténa prochází dobře, to zvíře je zdravý, že druhý den se na něho přijíždí dívat pan doktor a pokud je zdravý, tak se do těch 10 dnů vakcinuje a pak už se v podstatě může nabízet do adopce. Mm.
0: Čili jak jste zmiňovala karanténu, tak vy už jste vlastně měli zkušenosti s karanténou ještě předtím, než tady...
1: Samozřejmě, ano.
0: Vůbec vypukl nějaký ano. Koronavirus a tak dále. A jak vy jste vlastně zmínila, že i občas se najde takový pes, který je třeba agresivnější nebo má horší tu poslušnost nebo respektive neposlušnost, tak jak třeba pracujete s těmito jedinci?
1: Jako ten první den, nebo pak posléze?
0: Spíš jako později,
1: protože... Posléze. Tak samozřejmě hodně z nich je během chvilky jako v pohodě, protože chodíte krmit. Čím je samozřejmě to zvíře zlejší, tak tím víc času u něho trávíte u toho kotce a snažíte se pamlskovat a snažíte se komunikovat a zkoušíte, zjišťujete, jo. Spousta z nich je to, že to je tam takový to prvotní, že se zavře do cizího prostředí a vidí cizí lidi a druhý den už je prostě vrtí ocáskem a vidíte, že dobrý. Některým to trvá díl, některým to může trvat třeba 3, 4, 5 měsíců i díl. Jo. Záleží, je to fakt kus od kusu a záleží, jak moc se na něm člověk podepsal. Někdy je to odvislý od toho, jaký plemeno tam bylo. Někdy to může být i čistý plemeno, teda samozřejmě, ale většinou jsou to kříženci kříženců, takže záleží, co se v nich probouzí za plemeno a jak s ním teda pracovat pak. No.
0: A v rámci těch plemen dalo by se třeba nějak vyčíslit, jestli některá plemena končí v útulku častěji a některá třeba méně, nebo vůbec je to jako...
1: Samozřejmě nejčastěji si kříženci, protože těch je největší zastoupení, vždycky je to, a vzhledem tomu, že už jsou tam hodně dlouho, tak je to, potom je to dáno... tak teď si můžu vzpomínat na to správné slovo, módní plemeno. Podléhá to módě, tak jak lidi se oblíkají do nějakých věcí, tak stejně tak u těch psů, že před třeba 20 lety jeli strašně moc haskouní a malamutí, takže se hodně v útulcích objevovali sibirský husky a malamut. Jo, takže je to dáno i tím. Mm.
0: Takže
1: v dnešní době je to hodně kříženců pitbullů, staffordů a tady těch plemen.
0: A když jste zmínila ty domácí mazlíčky, tak to jsou třeba jedinci, o které se někdo nemůže nebo případně nechce starat, tak i takové je možné k vám dovést?
1: Samozřejmě. Tam je to vždycky, to záleží na těch lidech, jo. Nedá se to, spousta lidí přijde a má pocit, že si to může přijít a vyměnit jak ponožky. těkovým lidem moc pomáhat nechcete, protože víte, že když jednoho psa se zbaví, půjde, pořídí si druhýho, zkazí zase ho. Takže je tam nějaký k tomu daný řád. Samozřejmě, když to mě zavolá někdo, že umřeli majitelé, pejsek zůstal sám, je ten prostor, máme ten prostor, nevidím v tom problém. Když zavolají slušně, že se jim nechtěně narodili štěňata nebo něco, pomůžeme jim s inzercí, pomůžeme jim s odčervením, s vakcinací třeba, jo, a vím, že ty štěňata o ty je takovej zájem, že se ani do útulku už nedostanou. Jo, takže je to individuální, nedá se to brát, jakože vezmeme po každý a každý zvíře, je to vždycky o tom, jestli ten prostor máme, a samozřejmě musí na to být i finance. Správně by majitel měl za to zaplatit. Minimálně aspoň nějakou částku, protože říkám, minimálně je to výchovný hledisko.
0: Je pravda, že u vás vlastně čím méně těch zvířat u vás je, tak tím je to vlastně lepší, že jo?
1: Protože samozřejmě.
0: Ta zvířata takhle nekončí aspoň radnou část svého života vlastně opuštěná. A klidně nám můžete prozradit, jak dlouho vlastně už tady Olomoucký útulek funguje, jak dlouho případně vy osobně jste s ním spojena a jestli třeba i tady v tomto hledisku došlo k nějakému vývoji z pohledu těch let.
1: Tak v podstatě Olomoucký útulek funguje od roku někdy 91, ale to ještě nebylo v Neředíně, to bylo ještě ve Chválkovici, kdy to pro nás dělal pan doktor Pospíšil. A pak se nějakých toho 91 do 96 se různě hledalo místo, nebo 95 hledalo místo, prostory, kde by se ten útulek mohl vybudovat, až se teda našlo v tom Neředíně a začala se budovat tam a v 96. se otvíral tam. Ale jakoby nějaká ta zvířata tehdy buď něco měli v dočaskách, tak jak to už dneska zase funguje u spolku, že to mají v dočasných péčích, takže v podstatě vznikl spolek pár nadšenců lidí, kteří si prostě pobrali zvířata dom, protože v těch dobách útulky neexistovaly, takže no a začínalo se od píky, no.
0: Čili vy jste tam byla od úplného vlastně začátku?
1: Byla jsem členem ligy, ale jakoby zaměstnancem jsem se stala řadovým, který nějak nepomáhal v tu dobu, když jsem byla na mateřské dovolené s dětskama, nebo možná s malýma dětskama už chodila do práce, to už přesně nevím, ale nastoupila jsem tam v roce 99, takže ne moc dlouho poté, co se otevřel Olomoucký útulek v Neředíně.
0: Co se otevřel? A jak často se třeba najdou lidé, co se rozhodnou zvířatům, respektive vám jako útulkům, něco věnovat?
1: To se dá říct, že taky téměř každý den.
0: Opravdu? Každý den?
1: Opravdu. Protože je to i tím, že spousta darů ani ty lidi až tak moc nestojí a spousta lidí už dneska přemýšlí ekologicky a nerada něco vyhazuje a my třeba spotřebováváme, máme spoustu ručníků, protože když se to zvíře koupe, my tam nemáme. Pračku teda máme, ale není tam kanalizace. A takže svoz odpadních vod my jsme se nedoplatili, kdybychom měli denně prát všechny ty věci, takže je prostě jednodušší ten ručník použít jedenkrát a vyhodit ho, protože i to můžou být třeba nakažlivé nemoci, když se ten pes koupe, takže je to i bezpečnější. Takže spousta lidí nosí tyto věci, deky, co vyřazujou, kterými pak podestiláme třeba do bud nebo do těch vyhřívaných budov, do pelíšků. Takže to jsou věci, které nikoho nic nestojí, protože každý jednou za uherský rok uklízí ve skříni a potřebuje se těchto věcí zbavit. Pak v Olomouci asi spousta pejskařů. Každý den někomu odejde jeho zvíře, zbyde mu doma granule, ať už jsou celý načatý, nenačatý, nebo léky po pejskovi přijdou, nejsou líní zavolat a přijít a přinést nám to s tím, že pokud když zjistí, že to využijeme pro nějaký hostěků, tak to donesou. Takže jako opravdu téměř každý den někdo něco donese.
0: A pokud by se našel v tuto chvíli někdo, kdo i tak by vám chtěl jakkoliv pomoct, tak jak by to mohl udělat? Co je pro vás nejlepší?
1: Vždycky je lepší, když si zavolá a zjistí aktuálně, jo? Protože třeba zrovna teď tam mám i tím úbytkem těch psů, kdy jiný roky jsme mývali 60-70 psů na útulku, tak tam mám teď zásobu krmiva na 3/4 roku, dá se říct. Což znamená, že přibírat další je téměř nesmysl. I to krmení má nějakou dobu expirace a tak dále, tak dále. Takže je lepší vždycky zavolat. Jo? Jsou pak třeba nějaké speciální diety, které musíme dokupovat. Jo? Veterinární. Nebo třeba dochází konzervy, nebo nějaký pamlsky dochází. Jo? Takže když ti lidi zavolají, tak já v tu chvíli vím, co zrovna potřebujeme, co není. No.
0: A je třeba něco teď aktuálně, protože ještě je relativně chladno venku, tak jestli něco vyloženě, co vás teďka napadá, nebo je lepší tedy zahovat?
1: No, v tuto chvíli fakt asi jenom finance, protože, jak říkáte, ještě je zima a vytápění těch budov vzhledem k tomu, že tam jsou elektrické kotle, taky není z nejlevnějších, takže třeba takto.
0: Mhm. A vy máte teda nějaký účet nebo transparentní účet?
1: Máme transparentní účet, ano.
0: Uhum, perfektní. Tak,
1: ale z hlavy vám nepovím číslo. Začíná 7766. Ale jinak na stránkách by ho našli.
0: Na stránkách, určitě. Já si myslím, že my ho potom můžeme přidat vlastně i takhle k nám do videa, čili vlastně v tuto chvíli ho možná můžete vidět před sebou na obrazovce, takže vlastně určitě Útulek bude rád za jakoukoliv částku, kterou případně by se rozhodl někdo prospět a přispět. A je pravda, že co se týká těch financí, tak ty jsou vlastně univerzální, čili dají se použít na cokoliv.
1: Samozřejmě.
0: Ať už na stravu, že jo, nebo na různé
1: tady. Tam pak veterinární péče, ta taky něco stojí, léky, říkám, energie, vodu potřebuje, tak to je či někdo, každý si myslí, že prostě je to pes, takže stačí ten pytel krmení, ale není to jenom o tom.
0: A co kdyby se někdo rozhodl, a znám takové lidi, samozřejmě i ve svém okolí, že by si chtěl pořídit pejska z Útulku, tak může se na ně třeba někde podívat, nebo musí nejprve přijet k vám do Útulku?
1: Tak určitě může na těch stránkách zase si předvybrat. Vždycky je lepší, když ty lidi vědí, co chtějí. Aspoň trošičku. Protože třeba dneska, a tím, že zase bydlíme, nebo máme Útulek ve městě a spousta lidí ve městě chce samozřejmě malinký pejsky a všichni by chtěli Yorkshire a všichni by chtěli nějaký ty malý postelový fifinky, který my tam nemáme. Potom je zbytečný, aby ten ošetřovatel, který se může věnovat těm psům, který tam má, je prováděl, když je tam nenajdou.
0: Čili
1: pokud toho malýho psa, tak opravdu je nebudu provádět Útulkem, v kterým mám v tuto chvíli velký plemena. A starší psi, nebo přijdou pro štěňátko, pokud tam nemám štěně, nebudu je provádět po Útulku, pokud tam to štěně není. Neschováváme před něma nic a všechny ty zvířata opravdu jsou na internetu.
0: Jasně.
1: Jo, teď tam teda jedno štěně mám, ale už teď je na něho asi 6 zájemců, takže...
0: Což je vlastně super, že vám tam zůstávají...
1: Samozřejmě, na jednu stranu je to fajn, na druhou stranu jako naštvete spoustu lidí, aniž v podstatě za to můžete. Máte jenom jedno štěně. A to je ještě dobrý, jako když byli naposledy štěňátka nějaký kříženci Yorkshire, tak to bylo 20-30 lidí na jednoho pejska. Takže naštvete tolik lidí, kteří mají pocit, jakože přece proč zrovna oni nebyli vybráni.
0: A jsou tam třeba nějaká kritéria, která vlastně ti zájemci potom musí splňovat, nebo jaký je vlastně další postup?
1: Tak samozřejmě měli by být zletilí, měli by vás trošičku přesvědčit o tom, že to, který zvíře se k ním bude hodit a že ho zvládnou. Jo, je spoustu lidí, jak říkám, máme tam převážnou většinu těch velkých a trošku problémových a přijde vám, já nevím, slečná paní, která jí z postelí váží 40 kilo, vezme si toho 40-kilového psa a furt vám tvrdí, jak takový plemeno měla, no ten pes odtáhne. Těžko pak s takovým psem bude chodit na procházku. Buď by dřív nebo později z toho byl nějaký průšvih, ale oni naštěstí sami pochopili, když si to vyzkouší tam, že jsme nekecali, že máme pravdu, že to fakt asi nepůjde. Jo.
0: A stává se to, nebo máte vy vůbec vlastně pravomoc k tomu, třeba pokud si někdo by chtěl vyloženě fakt nějakého většího psa, vy třeba vidíte, že vypadá, že jako není úplně způsobilý na to, aby ho zvládal, tak mu ho odmítnout?
1: Je to možný.
0: Je
1: to možný.
0: Ale předpokládám, že asi se to moc neděje, že většinou ti lidé dají třeba nějaké vaše doporučení.
1: No ne, to byste se divil.
0: Jo, máte i takové případy?
1: No, myslím, že když se pojáte na FOBO, tak začínám, přestáváme věřit tomu, že jsme národ inteligentních lidí. A takže hodně lidí jako opravdu si nenechá vymluvit.
0: Hmm. Máte s tím třeba spojený nějaký příběh nebo něco, nějakou historku třeba?
1: No, tak měli jsme tam malýho pejska, který teda přišel ze zarostlou, nebo asi mu někdo někdy nějaké, nevím, jestli dítě a rodiče nevěděli, nebo jestli to bylo cílené, měl zarostlou gumičku hrtanu, málem umřel, protože už to prorůstalo ten hrtan. Ale byl to malinký pejsek, takže strašně líbivé plemeno, ale od začátku byl takovej kousavější. Možná díky tomu, co zažil. I to zranění bylo v tu dobu bolestivý, takže možná to bylo i kvůli tomu a možná kvůli tomu, že vůbec ho nikdo nevychovával, těžko říct. A ten byl 6x v adopci. 6x. A dobře, u prvního se to řeklo jenom, že to říkáme my, že nikdo jiný, jenom ošetřovatelé, tak tomu se nevěří, tak si ho adoptovali. Nevadí, nic nevadí, my to zvládneme. No pak ho vrátili, že pokousal. Ti druzí už věděli, že jednou pokousal. Ten šestý věděl, že pětkrát pokousal. A stejně si nedali říct. A stejně ho nakonec vrátili. Měl nakonec štěstí, tehdy nějaký nově otevřený hotel s převýchovou v Kladně, nějaký pip pes, nebo tak nějak, už si nespomenu přesně ani na ten název, už je to nějaký pátek zpět, dal výzvu na Facebook, že přijme nějakého problematického pejska z útulku na převýchovu. Po těchto zkušenostech jo, bylo nejlepší volba, tak jsem jim nabídla ho, samozřejmě se tam ozvalo víc útulku, měli jsme štěstí, jako padla volba na něho, byl tam poměrně no, přes půl roku určitě a nakonec si ho nechala jedna z těch, co ho tam převýchovávala. Zaplať vám za ty dary, protože ono převýchovat psa dobrý kynolog samozřejmě umí, ale mnoho lidí si neuvědomí, že správně to není o převýchově psa jenom, ale většinou i o majiteli. Hmm. Takže když my je v útulku s něma pracujeme a víme, že s nám už nic neudělají, že v pohodě, ale vezme si člověk, který jako jo, já vás poslouchám, já ty zkušenosti mám a ano, vím, jak to budu dělat. A udělá chybu a tak ten pes se dostane zpátky do toho stádia, v jakým byl. Hmm. Takže tam je problém. Správně by měli převychovávat se psi už rovnou s majitelem, aby ten majitel věděl, jak se k němu, jak s ním nakládat. A někdy ani to nepomůže. Jo. Teď by se nám měl vracet znovu pes z adopce, který škaredě pokousal, paní chodila na zvíkačku, věděla taky, že se jedná o problematického psa, troufla si, riskla to a vypadá to, že pes přijde zpátky. Naposledy jeden pes, a to tam bylo škaredý úraz ruky, kdy paní má trvalý následky. Mm-hmm. Jenomže, jak to chcete udělat? Jednáte se svéprávnýma lidmama, kteří splní i to, že dochází, snaží se vás vnímat, ale pak už s něma doma nejste, nevíte, co udělali za chybu. Riskují tím nejen svoje zdraví. Začínám vážně uvažovat o tom, že sice mě asi zbytek pejskarského světa zežere, když u některého psa napíšu, že zůstane nadále v útulku, protože ho nevydám z toho a z toho důvodu, ale že asi to udělám, protože jak jinak chcete to. I ani proto zvíře není dobrý, samozřejmě chvilku si zvykne 2-3 měsíce někde a zase zpátky útulek a zase 2-3 měsíce někde.
0: To samozřejmě ani pro toho psa není asi
1: ideální. Ani pro to zvíře samozřejmě, jo. To vždycky říkám nebezpečí pro ty lidi, vždycky si říkám, když bude ohrožovat jenom vás, tak je to vaše volba. Ale nedej bože, když vám uteče a provede někomu něco, kdo si toto nezvolil. To je zaslužená věc, že?
0: Tomu určitě to riziko je.
1: A samozřejmě to riziko tam je.
0: A vy jste zmínila, že i existují teda instituce, kde je možné jakoby na nějakou dobu dát toho psa a oni se jim třeba věnují, protože mají třeba špatné návyky nebo jsou jako velice neposlušní a čili můžou je skutečně převychovat.
1: Určitě jsou výzvykáři, kteří se tím zabývají.
0: A jak dlouho to třeba trvá takový?
1: To je individuální, jak který zvíře.
0: Jako je to v řádu třeba týdnů nebo měsíců spíš?
1: No to spíš měsíců.
0: Měsíců. A pokud by měl někdo z řad veřejnosti třeba zájem, může přijít k vám a půjčit si třeba pejska?
1: Máme možnost venčení, ale je to tam, je to podmíněno členstvím v Lize s uzavřenou smlouvou na to venčení. Je to z důvodu, protože v podstatě, když s tím zvířetem svou zvenku, tak za něj zodpovídají, takže potřebuju to mít nějak. A my zase zodpovídáme za zvíře, takže jak jsem říkal, že ty 4 měsíce je to majetek neznámého majitele, takže v tu dobu, kdyby utekl těm lidem, tak je to průšvih, protože není náš. Kdyby něco někde provedl, tak i z tohoto důvodu je to trošičku zkomplikovaný. Navíc bychom celý den nedělali nic ničeho, vzhledem tomu, že jsou pod náma vysokoškolský koleje, kdy se děcka někdy nudějí a doma zvířata třeba mají, no tak by přišli všichni venčit. Nejde to. Máme, nevím, v letošním roce asi přibírat další nebudeme, protože tím, že je mín těch psů, tak ti venčiči, který tam máme asi 300 v těch členů, samozřejmě jako ne každý chodí pravidelně, jo. dobrých skalních stepních, kteří fakt chodí v zimě, v létě, v dešti, v mrazu, těch spočítáte na prstech ruky. Jo. Takže pokud bych vzala někoho teď ještě tak zcela výjimečně,

0: Aha, jako výběhu je tam možná víc, než potřebujeme. Jde tam o to, že ty zvířata, pokud jsou v tom výběhu sami, tak prostě neběhají se dnou k té brance a koukají na vás jak na svatý obrázek. Takže samozřejmě radši jdou ven. To je jediný, kdy trošku žárlíme, když přijdou venčiči a vy víte, že se tam o ty zvířata staráte a krmíte a ošetřujete a já nevím, co mazdíte, rajete si, ale když přijde venčič, tak to je pán Bůh.
1: Ale já jsem na druhou stranu rád, že je o to zájem i takhle z řad veřejnosti, protože samozřejmě to taková vlastně dobrovolná činnost, že ti lidé vám chodí pomáhat a tak dále, takže to si myslím, že možná je v dnešní době i trošku jako vzácnost, takže je to super a hlavně těm pejskům to vlastně výsledku pomáhá nejvíc.
0: Určitě.
1: A v posledních letech se často mluví také o problému s množírnami. A mě by zajímalo, jak velký problém ty množírny představují.
0: No, já myslím, že hodně velký. Když se podíváte teď jenom za poslední, já nevím, 3 týdny, měsíc možná, nějaký 3 byly odhaleny, díky, byť covid je špatná nemoc, tak v něčem byl dobrý, možná. Přišlo se na to, že jsou někde zvířata zavřená a prostě je to množírna. V Plzni to byla nějaký německý ovčáci, kteří si tam žrali mezi sebou, jeden oběšenej v kotci, jak se snažili utíct, protože ohladu a nikdo jim tam to žrádlo nepohodil. Panička teda jenom v nemocnici, no ale tak aspoň se na ně přišlo. Že?
1: Předpokládám, že hlavně jako motivem těch lidí, kteří mají množírny, tak jsou předpokládám peníze, protože oni vlastně potom ty štěňata už ho dále vlastně prodávají.
0: To si myslím, že je ta nejhorší forma.
1: No, nejhorší jsou ještě jiné, jakoby, proč?
0: Jsou. Podle mě jsou to ty psychické nemoci hromadění. Ať jsou to věci, tak mnohdy i zvířata. Jo, já jsem to zažila někdy, já nevím, který to byl rok ve Štarnově, tam byla asi 80 psů, měla stará babka. A ona jezdila s dvoukolákem do Štenberka pro žrádlo, jako... Ale prostě ta smečka neuměrně rostla, plus příbuzenská plemenitba, takže samozřejmě už se to pak rodí, no někteří mrtví samozřejmě, a nebo postižení vážně.
1: A existuje nějaké řešení, jak tady ten problém jako eliminovat?
0: No, muselo by, já nevím, no, zákony nějaké jsou, ale pak ti, jenž by měli, tak tvrdí, že nejsou dostatečné, nemyslím si úplně.
1: A jak se třeba na ty množírny přijde? Je to většinou spíš jako náhoda, nebo jako...
0: Spíš náhoda.
1: Mhm. Takže vlastně nebojuje se proti tomu nějak jako systémově?
0: Takhle, ty nejhorší, co jsou za ty peníze, co z toho má někdo ten výdělek, tak tam jediná si myslím, že šance, že kdyby to mohlo zmizet, je, že by to nepodporovali lidi nákupem. Teď tady máme někde u Štenberka jednu a stále lidi nakupují a umírá jim to pak na parvovirózu, ušetří o 10 tisíc, ale 20 trčí na veterinát a nakonec ani to zvíře nemají.
1: No, já se přiznám, že právě tohle to jsem slyšel, že ve výsledku ten pes, který ho člověk koupí jakoby levněji, případně z té množírny nebo takhle nějak, řekněme, nechci říct nelegálně, ale prostě bokem, tak potom to majitele stojí v nákladech daleko víc.
0: Může.
1: A v čem to teda je? Je to tím, že může mít třeba nějakou nemoc nebo ještě z nějaké...
0: Teď třeba co jsem se zmínil o té Štenberské, tak tam hodně zvířat má parvovirózu. Pokud nemáte vakcinovaný zvířata a už vám tam jednou ta parva proletěla, tak samozřejmě každý další štěně tomu pochytá, protože pochybuju, že se tam dezinfikuje, že se tam pouští germicidní lampy a že se toho v tom prostředí, kde se to drží, že se toho někdo zbaví. Jo. Tam teda to vypadá ne, že by to chovali přímo oni sami, ale pravděpodobně, já nevím, ze Slovenska, z Polska, když se pováte tak plno inzerátu, tak to překoupí od nějakých těch, co se jim to nechtěně doma narodilo. No, tam koupil za 500 štěně, no a pak vidíte inzeráty a ne, neprodávají je levně, 6, 8, 10 tisíc.
1: Předpokládám.
0: Za podvraťáka.
1: Předpokládám, že to je podle plemena ještě, že některá
0: samozřejmě,
1: jsou
0: samozřejmě, jo.
1: A která jsou třeba nejdražší, ta plemena?
0: No já mám pocit, že tak teďkom takhle u těch malých snad ten pomerajen, ten kolem 40 tisíc, co jsem se dívala, ale nekoukám na to moc, abych pravdu řekla.
1: Čili...
0: Pak samozřejmě u psů jakoby, je to různý plemena vždycky, asi si myslím, že ty, které jsou málo početnější, že budou asi i dražší. Jo, a pak je to odvislý ještě teda, pokud jsou to pejsty

0: papírama, tak samozřejmě o tom, jak dobrá je ta chovatelská stanice, jaký má výsledky, pokud je to pracovní plemeno, tak samozřejmě se tam hledí na to, kolik zkoušek složil, který z rodičů a tak dále, tak dále.
1: No, často se vlastně říká, že tady ti psi jsou právě, jsou čistokrevní, pokud se nepletu, že? Pokud mají tu dokumentaci k sobě.
0: Pokud mají průkaz původu, ale už aj s tím se jako švindlujeme, všechno jde sfalšovat, že?
1: To máte pravdu.
0: Jo, a spousta lidí opravdu neví. Jako je fakt, že jsem jednou měla na útulku pejska a pán si přišel vysvednout, takže jsem měla tu možnost ten falešný průkaz vidět. Jo, takže...
1: A pokud by nás tuto chvíli poslouchal anebo na nás koukal někdo, kdo třeba nemá až tak moc zkušenost se zvířaty, tak mohl byste jenom popsat, co vlastně tady ten průkaz toho původu vlastně zaručuje, nebo jak, proč jsou ty psy dražší a tak dále?
0: Tak samozřejmě ten správný chovatel, který chová papírové zvířata, tak se účastní výstav, dělá pro to zvíře maximum, před krytím se samozřejmě vybírá vhodný protějšek, ne že bude kryt bratr, sestra, kdokoliv, takže se vybírá vhodný protějšek a většinou plemen jsou různé i zdravotní testy, jako dysplazie kyčlí u ovčáku, jo, ale každý to plemeno má svý. Někde už se dělají dneska i rozbory krve a já nevím, jo, záleží, jak který plemeno, protože pak už jsou jejich kluby a ty si jakoby vyměňujou, co všechno to, který daný plemeno bude, musí mít, aby mohlo být uchovněný.
1: Perfektní, super. A vy jste také místní organizací Ligy na ochranu zvířat. A pro zase někoho, kdo třeba není v tom tak zainteresovaný, jestli byste mohla popsat, čemu se tato organizace věnuje?
0: No, dá se říct, že v poslední době máme síly už na to akorát provozovat útulek. Samozřejmě někdy, když se tvoří zákony, tak se snaží trošičku do toho vstoupit s nějakým podnětem. Pokud se k tomu dostaneme, dřív to bývalo tak, jako že jsme byli jedna z prvních organizací vůbec v republice zabývající se tímto, tak to bylo jiné, že dneska je jich tolik, že samozřejmě je to složitější. Každý na to máme pohled trošku jiný, takže je to v podstatě jak v politice. takže za ty leta toho bylo spousta, samozřejmě osvěta nějaká, pro děcka se dělávaly dětský dny, když je možnost, tak vezmeme na exkurze. Jo, je to prostě, záleží, jak to úplně si nespomenu, co všechno, on to člověk bere tak jako automaticky, že pořádně ani neví.
1: No, mě právě, se přiznám, podle už jenom toho názvu, vlastně Liga na ochranu zvířat, tak vystanula ta myšlenka, že jako bojujete samozřejmě proti třeba majitelům, kteří mohou třeba týrat ta zvířata a tak dále. Tak je třeba i tohle z toho jakoby...
0: Tam spíš, jakoby dá se říct, že fungujeme spíš jako poradenstvím, protože v podstatě ze zákona může, jediný, kdo může označit, že se jedná o týrání, je krajská veterinární správa. A ta může doporučit odebrání a odebírá obec nebo město. Možná tam je zakopaný pes, protože obce nebo města pak tvrdí, že na to nemají finance.
1: A takové zvíře potom putuje vlastně k vám, předpokládám?
0: Potom putuje do některého ze smluvních zařízení, nebo pokud mají vlastní, tak do vlastního.
1: A vy u vás setkávali jste se také s nějakými tyranými zvířaty, nebo?
0: Tak určitě se pokud tak dlouho jste v útulku, tak určitě se setkáte i tady s tím, nevím, ovčák, i Iggy, tenkrát to bylo taky na Facebooku, byl tady nějaký človíček v Olomouci, který víc štěňat tam zmizlo za podivných okolností, ale bohužel zákony jsou takové, že musíte dokázat, takže pak najednou se u něho objevilo štěně ovčáka Iggyna, kdy to lidi zase zbuntovalo a opravdu zvíře vypadalo čím dál tím hůř, takže se podávali podněty a na město a právníkovi a policajtům a město to zhodilo ze stolu a že nic, pak tam naštěstí nějaký pán, nevím, jestli měl známosti nebo z něj měli strach, tak konečně začali jednat, no když nám mu přivezli, chtělo se člověku vybrečet. Jakoby štěně německého ovčáka s dolámanýma nohama, na kterých musela chodit dál. bylo to dlouhodobější, to tyrání, ale bohužel, abyste měl důkazy, tak dřív s tím nikdo nic nadělat nemohl. Jo, ale tam byli úředníci laxní. Mm. Takže vždycky je to tady bohužel o tomhle s tom, ale vy musíte mít ty důkazy, protože jinak pak není nikdo potrestán.
1: Je vůbec na to jako legislativa, tady na tohle z toho, protože nebo hrozí respektive za to týrání nějaké tresty?
0: No, hrozí, ale donedávna je nikdo nikdy neuplatnil. Jako nám by aspoň stačilo, kdyby takový člověk měl zákaz chovu pak následně, protože jinak je to, no tak jako co, tak mu udělá někdo bubu za jedno a on jde a pořídí si další.
1: Pořídí si další.
0: Jo. Mm.
1: Asi předpokládám, že tady ti lidé, kteří toto provádí zvířatům, tak většinou mají třeba asi nějakou jako poruchu, nebo osobně bych to tak jako typoval, že musí být třeba
0: nějak... Já nevím, já si myslím, že možná hodně v poslední době drogy i ty zatemňují mozek, kdy pak člověk dělá věci, které normálně nedělá třeba. Mm. Jo, takže i toto, myslím, v tomto hrálo svou roli.
1: A jaký byl potom další osud třeba? Vy jste zmínila toho Iggyho, toho vlčáka?
0: To byla Fenka. No, tak několik operací za sebou, dala se dokupy, našel si krásný domov, to všechno jako jo, bohužel jsme nevydrželi s nervama a stahli jsme ju pak vlastně jakoby na nás, že se donutil ten majitel nebo ukecal, aby ji přepsal, protože jsou ty tahanice a soudy a jiné a může to taky dopadnout tak, že to zvíře je mu navráceno.
1: Tomu původnímu vlastně majitel, aha.
0: Ano, vyléčené, dané dokupy po psychické stránce opět takovému člověku. Takže v tomto je toto strašný. Jako buď vydržet s těma nervama, doufat do poslední chvíle, nebo se pak dopustit též něčeho protizákonného. Je to těžký. Někdy je to hodně těžký.
1: No to se vám nedivím, to musíte mít skutečně občas pevné nervy a ze železa, abyste to dnes to zvládli. Ale rozumím, že samozřejmě člověk, pokud se tomu věnuje dlouho a kontinuálně, tak samozřejmě pak už ho i mrzí, že některé věci třeba nejdou z pohledu té legislativy, nebo že skutečně se může stát tady to, že prostě pes, který byl týraný, tak potom může skutečně být navrácen.
0: Se vrátí, já myslím, nedávno to měli vězivčíkovi v nouzi, takový případ taky, takže tam teda dobrý spoustakrát, nebo nějakou pokutu zaplatili, ale pak dělali nějaké soudní řízení, tak zatím všechno vyhráli, ale ještě nějaký jsou na cestě. Jo. Takže je to o tom potom, jako to dělat touto cestou, což vám samozřejmě nepřidává, potřebujete mít klid na tu práci, čas na ty zvířata a ne se někde tahat dlouho po soudech u případu, který je viditelný snad i pro laika.
1: A vybavíte si ještě třeba nějaký teďka případ třeba nějakého psa, který u vás skončil a měl třeba nějaký problém, byl skutečně týraný a podařilo se ho potom dovést k tomu, že to vlastně měl celý ten jeho příběh šťastný konec? Ať už...
0: Tak těch bylo několik za ten život, já nevím, naposledy, nebo nevím, 2 roky asi zpátky, to bylo štěně, křížence taky někde z nožírny, takže původně přišlo jenom s poraněným okem. Mysleli jsme, že to bude jenom to očeno, který teda nakonec přišel a když nešlo léčit. A zjistilo se u toho, že má vrozenou vadu ze srdce, takže se ještě muselo na operaci srdce. Tam pak pan doktor zjistil, že má teda 2 ty, takže ještě v roce bude muset, ale mezi tím se našel domov, tu druhou operaci nakonec nemusel absolvovat, nicméně žije si s šťastným životem, ale nebude dlouhý. To srdíčko nevydrží věčně a to se vědělo, ale žije krásný život. Což je úžasný. U těch nemocných zvířat vždycky člověk obdivuje, protože ne každý chce nemocný zvíře. Říkám, tenhle se v tom počátku nevědělo, jestli vydrží, jak dlouho to srdíčko vydrží, bytě po operaci. Takže to je obdivuhodný, že někdo do toho jde, že takhle pomůže, protože samozřejmě má víc času být s ním fyzicky.
1: A tvoříte si třeba i vy nějaký jako blížší citový vztah k těm zvířatům, které máte u vás?
0: Tak samozřejmě máme každý svýho oblíbence, určitě, ale úplně nechcete a nemůžete. Protože kdyby tomu bylo tak, tak v podstatě to, co prošlo útulkem, by bylo u mě doma. Pak by to tam bylo horší jak útulku, což je blbost, jo, takže furt musíte mít na paměti, abyste, jak jsem říkala, že to je nemoc, to hromadění, neskončil u toho hromadění. Takže musíte umět i pustit, jo? Pustit zase do toho domova, protože tím máte i vy zase prostor a můžete pomoci dalšímu.
1: A předpokládám, že člověk z toho má jako dobrý pocit, když to je pak ten pejsek do dobrých rukou.
0: Tak určitě, určitě vám to dělá radost, když ho vidíte po letech z nějaký pozdrav nebo něco. Já tím, že už jsou tak dlouho, tak teď teda bohužel se probírám hodně mailama, kdy posílají poslední pozdrav, kdy jsem zvířata vydávala někdy třeba v roce 2000 a dneska jsou to starší pejsci, kteří prostě dožili a odešli na stáří. Hmm. Jo, ale takže našel si jim domov na 12, 13, 15 let, což je krásný.
1: To je určitě super.
0: No, někteří, s některýma jsme ve spojení, že třeba napíšou několikrát do roka pozdrav od toho pejska, jako jak se má, jak žijí, takže jo.
1: Napadlo mě právě, jestli třeba oni i se zastaví někdy za váma, pokud jsou
0: určitě,
1: třeba z okolí.
0: Určitě, no, tak... Olomoučáci, tam je to bezesporu, ale někdy i dálkaři samozřejmě přijedou jenom tak, jako se ukázat, že jdou okolo, to jo.
1: A kam všude vy vlastně ty pejsky potom posíláte? Jako je to do různých koutů republiky, jo. Nebo je to spíš Morava?
0: A i mimo republiku. Jo, a i ve Švýcarsku máme, v Rakousku. Jako je to samozřejmě výjimečný, ale můžou samozřejmě i za hranice. Takže jo, po celé republice, pokud je zájem a ti lidi jsou ochotní přijet, tak a už to vám trošku, že když někdo pojede 300 km se jenom nám se napodívat, ještě ani neví, jestli to klapne, tak už vidíte, že ten člověk asi pak vážně chce, že to není jenom.
1: A kolik vy osobně? Předpokládám, že máte taky nějaké psy doma nebo nějaká zvířata?
0: Jenom jednoho.
1: Jednoho máte?
0: Jednoho. Teď teda mám doma ještě jednoho útulku, nebo dva útulkovi. Jeden starý, slepej, hlukej kokr. A štěně teď, protože bylo po taky nějakým zákroku na očičku, takže a na útulku by bylo samo, že štěňata teď nemáme, no tak... Tak má individuálku. Jinak jednoho a ani toho už jsem nechtěla, protože právě proto, aby si člověk mohl brát domů. Někdy potřebujete psychicky povzbudit některýho, nebo potřebujete poznat, jak se chová doma. Takže si myslím, že platnější budu a byla bych... Teď mám teda fajn fenu, která mě pomáhá socializovat, ale jo, už jsem se nechtěla, že... Taky už nějaký věk mám. Dědicové mají vlastní psy.
1: Vlastně.
0: Takže tak. A vidím to, jak to pak dopadá. Takže tak jako spíš už pak bych si brala jenom z toho útulku. A jinak mám celý život jsem měla a mám Erdel teriéry. Jenom jeden jediný měl teda, byl teda koupený s papírama, zbytek byl tak, jako že někdo se jich zbavoval. Hmm. Takže v podstatě taky zachránění, akorát jsem zůstala u toho plamene.
1: Je třeba něco, na co byste chtěla upozornit, nebo co byste chtěla vzkázat lidem, kteří přemýšlejí o pořízení domácího mazlíčka? Možná teď v tomto případě spíš třeba na ty, kteří mají první zvíře, nebo uvažují o prvním třeba pejskovi nebo kočce.
0: Tak určitě to chce velmi dobře zvážit. Fakt si, já nevím, třeba jich klidně ke kamarádům zajít a poptat se, protože mnoho z nich si opravdu neuvědomuje, do čeho jdou. Jo, že to je, spousta lidí přijde totiž, že by chtěl pro dítě. Pejska, je blbost. Děti jako všechno, to přestane velmi brzy bavit a venčit, pak musí chodit ten rodič a jak říkám, je to v dešti, je to v zimě, je to prostě, když se vám nechce, je to prostě, když jste nemocný, musíte vstat a jít. Pokud předpokládám, že bydlíme v bytě, jo, tak tam to opravdu jinak nejde, ještě na tom domku můžete třeba otevřít ty dveře. Ale v tom bytě prostě musíte jít. Takže fakt to chce dobře zvážit a že to je rozhodnutí, jak říkám, 10-15 let. Je to omezení na dovolených, je to omezení spoustu věcí, najednou musíte dělat jinak. Takže každý den se musíte vrátit, nemůže se někde na den, na dva zapomenout, jo? Takže si myslím, že jako fakt to chce dobře zvážit, pak to chce mít tu trpělivost, protože nevím, jak, jestli by si vzali teda staršího nebo mladšího, protože už štěňat musíte počítat s tím, že opravdu ze začátku něco zničí, než ho vychováte a než ho naučíte a že tam budete mít loužičky a že tam budete mít aromátky. Ráno, než jsem odcházela do práce, nebo ráno včera, když jsem přišla z práce, tak na posteli jsem měla sbírku bot, ponožek, počkor, prostě kde co to zvíře našlo, kus urvaný holina. Jo, takže počítat s tím, prostě, že takové věci prostě jsou. Ano, ze začátku je to sranda, ano, potom už to třeba sranda není, pak třeba zničí něco, co máte buď ráda, nebo to stálo moc peněz. A s tímto vším je potřeba počítat. Pak i s tím, že spousta lidí má hluboko do kapsy. A buď teda udělat si pojištění na to zvíře, a nebo si fakt začít odkládat. Nejde o pořizovací cenu zvířete. Nejde o krmivo, tam s tím člověk nějak tak počítá a ví, co ho to bude stát. Ale může se stát úraz a nějaká operace 20-30 tisíc.
1: Není to málo, určitě.
0: Jo, a je to o tom, že to zvíře třeba bude dál chodit, nebo tu nohu přijde. A to se bavíme o noze, na tu se neumírá. A pak jsou věci, který, na které to zvíře může umřít. A pokud ty peníze nemáte.
1: Je to potom těžký, že?
0: Je to těžký.
1: Čili není to jenom radost, ale je
0: samozřejmě
1: potřeba brát.
0: Je to odpovědnost, je to živý tvor, je to odpovědnost.
1: Tak, souhlasím. Perfektní, to bylo krásné doporučení. A my vlastně ještě jednou pro ty, kteří by chtěli podpořit olomoucký útulek, tak ještě jednou teďka přidáváme tady na obrazovku číslo transparentního účtu, kam vlastně určitě budete rádi, pokud by se rozhodl někdo přispět a zaslat vlastně libovolnou částku, tak určitě v útulku i potom dobře zhodnotí, pořídí za to něco, co zase ostatním pejskům, nebo i kočkám, případně nějaké fretce pomůže vlastně zlepšit život a určitě z toho budou mít radost. Takže já bych vám moc chtěl poděkovat za to, že jste přijala pozvání na dnešní rozhovor. Ještě než se rozloučíme, tak já vám tady předám tak na památku takové naše originální ponožky, takže ty jsou pro vás. Budete mít vzpomínku na dnešek. No, my vám samozřejmě děkujeme za tu práci, kterou vlastně děláte pro ta zvířata, konec konců i pro ty občany, některé nezodpovědné. Takže určitě v tom pokračujte, my vám budeme držet palce, ať se vám daří. No a ať vlastně máte co nejméně těch vozovkách klientů u vás, protože to znamená, že ti pejskové mají domov a mají se dobře.
0: Tak jo, děkujeme.
1: Perfektně, já také děkuji, loučíme se i s našimi diváky a posluchači, mějte se krásně a pokud nás ještě nesledujete, tak určitě na Facebooku, Instagramu, zde na YouTube, anebo případně na audioplatformách Spotify anebo Apple Podcastech. Mějte se krásně, vidíme se zase týden. Ahoj.
2: Rádio Metropole uvádí podcast Hana jede.

Tady je tvoje metropole. Dneska si představíme Wamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket. Pokud miluješ taneční rytmy a chceš si užít party v pohodě, tenhle projekt si rozhodně nenech ujít. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc parádních hitů.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané už přes tu umělou inteligenci, šetří to váš hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž, jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí, bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenství, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích najdou.
1: A závěrečná otázka.

0: Máš, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
1: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
0: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kilkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
1: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

Tady je tvoje metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi i beaty.

0: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Macnu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Macna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty nejdůležitější věci a zůstane ti v hlavě ještě dlouho. Jeho hudba tě možná nepraští do uší hned, ale o to víc tě chytne za srdce. Tak zůstaň s námi. Na Metropoli s Macnou zažiješ hudbu, která má atmosféru. Yeah.

0: Tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé příběhy a hudební perly.
1: You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: týden.
1: Berani, nemusíte mít vždycky všechno pod kontrolou, být si správný úhel pohledu ušetří drahocený čas. Blíženci, sem tam úkoly delegujte. Uvidíte, že to funguje. Hradci, když to jen trochu půjde, hurá do plavek. Lvi, zkuste slevit ze svých královských nároků. Pany, investujte do svých blízkých, brzy se vám to vrátí. Váhy, i chvilkové štěstí vás může značně obohatit. Štíři, dejte jasně najevo, že stojíte za svou rodinou. Střelci, nahoďte sluneční brýle a dál si užívejte letní vibe. Kozorozi, mluvte stručně, vynechte zbytečnou omáčku. Vodnáři, vy do všeho půjdete se 100% nasazením. A co my ryby? Víme, že ať se stane cokoliv, tak zeměkoule se určitě točit nepřestane.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc hvězdných jmen.

0: tried.
1: Radio Metropole.
2: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš. Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
2: a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás.
3: U nás.
1: Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Let's go. Sounds good.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám aktuální zprávy a začínáme v Olomouci, kde v pondělí odpoledne propukl dramatický zásah všech složek integrovaného záchranného systému. V městské části Holice, konkrétně v bývalém areálu tamního pivovaru, došlo k hromadné otravě nebezpečným oxidem uhelnatým. Záchranáři na místě ošetřili nejméně 7 přiotrávených osob, jedná se o dělníky, kteří vyklízeli areál. Dva z nich jsou v kritickém stavu, přičemž jednoho museli zdravotníci na místě resuscitovat. Policie přijala oznámení o této vážné události dnes krátce před 1:30 odpoledne a případem se již intenzivně zabývá. Celou situaci na místě dál sledujeme a nejnovější podrobnosti pro vás aktualizujeme ve spolupráci s olomouckým reportem.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti. Byly oficiálně spuštěny nominace na prestižní ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, vědy a sportu. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží veřejné uznání za svou obětavou práci nebo mimořádné úspěchy, můžete svůj hlas a návrh poslat prostřednictvím webu cenykraje.cz až do konce měsíce. Mezi hradem a vládou se vyostřuje spor o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel se ostře vymezil proti rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše, který určil za vedoucího národní delegace premiéra. Podle hlavy státu je tento krok v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Prezident nabízí kompromis, že by se s premiérem o vrcholná jednání podělil, vláda ale zatím na svém usnesení trvá.
2: Sport.
3: Jak informoval olomoucký report, je rozhodnuto a Prostějov se může těšit na třaskavé hokejové derby. Výkonný výbor českého hokeje definitivně schválil převod druholigové licence z Hronova na klub SK Prostějov 1913. Ve východní skupině třetí nejvyšší soutěže tak budou nově startovat hned dva prostějovské týmy, které doplní i nedaleký Šumperk nebo Kroměříž. Nová sezóna odstartuje v sobotu 19. září a fanoušky čeká pořádně napínavý ročník. Tolik novinky naší redakce a užívejte léta s naším rádiem. A ještě jedna aktuální zpráva. Nečekaný vývoj v české fotbalové reprezentaci. A rozhodně šok. Miroslav Koubek po vzájemné dohodě končí na pozici trenéra národního týmu jen pár dní po návratu z mistrovství světa. Původně měl podle vedení dodržet smlouvu na 2,5 roku. Asociace o tom informovala na webu. Podrobnosti přinášíme průběžně v našem vysílání.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Čeká nás teplotní horská dráha. Noční bouřky vystřídá úterních 31 stupňů, ve středu dorazí úleva a 27, čtvrtek a pátek přinesou teploty kolem příjemných 24 stupňů. O víkendu bude ideální letní čas na koupání, obloha se vyjasní, teploty vystřelí na parádních 25 až 27 stupňů Celsia.
5: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních zážitků.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top of the
3: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Milí a vážení, rokové hlášení, léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tuplatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
5: Metro Retro. Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané už přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž, jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí, bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
5: Rádio Metropole.
6: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je úterý 30. června. Otrava oxidem uhelnatým v Olomouci. Záchranáři včera zasahovali v bývalém areálu pivovaru v Holici. Ošetřili 7 lidí, kteří areál vyklízeli a nadýchali se plynu. Zdroj úniku plynu se zjišťuje. Veřejnosti nebezpečí nehrozí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vedra dál sužují Olomoucký kraj. Nejvyšší teplotu včera meteorologové naměřili ve Šternberku, kde bylo rovných 39 stupňů Celsia. A například v Přerově teplota dosáhla 38 stupňů a dorovnala tak dosavadní rekord pro Přerov a pro včerejšek z roku 1921. Vlna veder zaměstnává v Olomouckém kraji záchranáře. Tropické teploty mají za následek velký počet výjezdů záchranky ke kolapsům. V pátek měli záchranáři na kontě 242 výjezdů, v sobotu 230 a v neděli 192. Silná bouřka se včera přihnala na sever Olomouckého kraje, podemlela železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Asi na 2 hodiny se zastavil provoz v úseku mezi Hanušovicemi a Starým městem pod Sněžníkem. Před 21. hodinou se provoz opět rozjel.
0: Sport.
1: Tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová zvládla vstup na Wimbledon. Přemohla v prvním kole londýnského Grand Slamu Rusku Zacharovovou 2-0 na sety. Na výhru na Wimbledonu čekala 5 let a včera smůlu prolomila.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
2: Víme, jak bude dnes počasí na grilovačku nebo na sousedský turnaj v petangu. Na zahradě východ slunce 4:47, západ 21:01. Jasno anebo polojasno, teploty 31 až 33. K večeru přibývání oblačnosti a může zabouřit.
0: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady i v úterý ráno. Co dnes budeme potřebovat za volantem? Řidičák, láhev s pitím, bezpečnostní pás a taky sluneční brýle. Jak jsme slyšeli z naší meteocentrály před chvilkou, taky dneska během dne má svítit slunce a to nás může oslňovat. Zejména ráno a večer, když je nízko nad obzorem. A nezapomínáme, že během dne můžeme použít kromě slunečních brýlí i stínítka v autě. U hlavy v kabině je máme naprosto všichni a nebojte se je použít. Policejní hlídky ráno pomáhají a chrání teď nedaleko Kroměříže mezi Kotojedy a Vážany a také mezi Velkými Opatovicemi a Cetkovicemi. Jedeme s vámi, dobré ráno a bezpečnou jízdu.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Všední den.
1: Berani, nemusíte mít vždycky všechno pod kontrolou, být si správný úhel pohledu ušetří drahocený čas. Blíženci, sem tam úkoly delegujte. Uvidíte, že to funguje. Raci, když to jen trochu půjde, hurá do plavek. Lvi, zkuste slevit ze svých královských nároků. Pany, investujte do svých blízkých, brzy se vám to vrátí. Váhy, i chvilkové štěstí vás může značně obohatit. Štíři, dejte jasně najevo, že stojíte za svou rodinou. Střelci, nahoďte sluneční brýle a dál si užívejte letní vibe. Kozorozi, mluvte stručně, vynechte zbytečnou omáčku. Vodnáři, vy do všeho půjdete se 100% nasazením. A co my ryby? Víme, že ať se stane cokoliv, tak zeměkoule se určitě točit nepřestane.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: hit.
1: Rádio Metropole. Ráno ve městě.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Kylie Minogue, australskou popovou legendu, která už desetiletí kraluje hudební scéně. Její skladby jsou jako pořádná dávka energie a radosti, které rozhýbou každou párty. Kylie je jako ta kámoška, co tě nikdy nenechá v klidu a vždycky přinese dobrou náladu a šmrnc. Její styl je elegantní, svěží a nezaměnitelný a proto má fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe připraveno ještě spoustu dalších hudebních překvapení.

0: posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Víte, co mají společného fotbalisté Česká, Německa a Holandska? Všichni už z mistrovství světa vypadli. Němcům a Holanďanům se před pár hodinami staly osudnými a současně trošku ostudnými penalty. Německo včera večer na penalty vyřadila Paraguay a o další překvapení turnaje se dneska brzy ráno postarali Maročané, kteří posekali holandské tulipány.
3: Saibari dává! A země, která má poušť moře i lyžařské středisko, má i osmi finále mistrovství světa. Maročané vyřazují na penalty Nizozemce a těm se nevyplatilo, krutě nevyplatilo to, že na ty penalty vlastně od 80. minuty spolehali.
2: Letošní šampionát je plný překvapení. Favorité si balí kufry domů a nestranný fanoušek vrní blahem, protože to je fakt divočina. Co myslíte, kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej mistra světa? Bude to překvapení?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál TJ Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu TJ Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.

0: živé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Rádio Metropole.
2: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěn.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás zprávy. Knihovna je mnohem víc než jen sklad knih. Je to živé místo, kde se potkává komunita. Například do knihovny města Olomouce denně zamíří stovky lidí. I tyto informace nese rozhovor s ředitelkou knihovny města Olomouce Lenkou Pruckovou. Najdete ho právě teď na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Městská hromadná doprava v Přerově zdarma. Na pár dní ano, město poskytne MHD zdarma na 12 dní v příštích 3 měsících. A to během festivalu Velká Morava, svatovavřineckých hodů, gastrofestivalu a Evropského týdne mobility. Cílem je snížit dopravu ve městě. K dostání je nové vydání týdeníku Kroměřížska. A co pak v něm najdeme? V Chropini vznikne přes 100 nových parkovacích míst. A na sportovní straně najdete reportáž z víkendového bike maratonu Drásal. Prezident Petr Pavel pojede na summit obranného paktu NATO v Ankaře. Ministr zahraničí Petr Macinka doplnil prezidenta a jeho doprovod do delegace na výjezd. Premiér Andrej Babiš i přesto vyzval prezidenta Petra Pavla, ať letos neletí. Ten ovšem odmítl.
3: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
2: Oznámil prezident Petr Pavel. Sport. Premiéra skialpinismu na uplynulé zimní olympiádě v Itálii se vydařila a sport uvidíme i na příštích hrách ve Francii v roce 2030. Francouzští organizátoři disciplínu využijí k prezentaci krásy Alp. Plánují, že se pojede sprint, štafeta i dlouhý závod.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude jasno anebo polojasno, teploty 31 až 33 stupňů Celsia u stánku s limonádami a taky u tobogánu na koupácích dneska budou fronty. Ale pozor, k večeru čekáme přibývání oblačnosti a může i zabouřit. Bio na dvojce a to je střední zátěž.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Metropole za volantem.
4: Nehoda v Hranicích, policie v Přerově, také nedaleko Blanska a silničáři na dálnici u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady v úterý ráno. Vedra pokračují, za volantem hodně pijeme, klimatizaci mějme nastavenou tak akorát. A kdyby vám náhodou klima nefungovala, nebo jste ji v autě vůbec neměli, no tak bacha na únavu. V horku může únava přicházet rychleji, na cestách dělejme častější pauzy. V Olomouci ve Světavách také v Zábřehu ranní provoz bez nehod. Bourá se v Hranicích na třídě československé armády. Dva osobáky jsou tady v sobě u mostu přes Veličku. Policie teď chytá v Přerově na příjezdu od Olomouce poblíž Molky, na Polní. Další hlídka je nedaleko Blanska mezi Ráječkem a Spešovem. A silničáři nás prosí, abychom na ně dávali pozor. Sekají trávu na 4. až 9. kilometru dálnice z Vyškova na Prostějov u Drysic. Děkujeme, že jedeme spolu. Na každém ranním kilometru jsme s vámi.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie.
0: Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 30. června, svátek slaví každá šárka, šárenka, v Česku je vás necelých 40 tisíc a tohle jméno znamená skalnatý hřbet. Vše nejlepší. Co další oslavenci? Narosky má boxer Mike Tyson, naše olympijská vítězka Bára Špotáková, zpěvák Michal Malátný z Činasky nebo herec Ivan Trojan. Ten má 62 let.
2: Ono se toho namluví.
1: Na dnešek připadá i Mezinárodní den asteroidů a my přejeme, ať k vám během závěru června přiletí jen samé dobré zprávy.
0: Metropole právě dnes.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
0: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání rádia

0: Můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, co se, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes mobilní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem nebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
0: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž, jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí, bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit, zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
0: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kilkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
0: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
9: To ono je to pravda.
10: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Hanácký soubor Olešnice Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
12: Tvoje ráno.
13: Tvoje rádio.
12: Rádio Metropol.

0: Radio Metropole podporujeme domácí muziku.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Sofiana, zpěváka, který vnáší do hudby svůj osobitý styl a emoce. Jeho skladby jsou plné síly a opravdovosti, což z něj dělá interpreta, kterého rozhodně stojí za to poslouchat. Sofian je jako ten kámoš, který tě vždycky podpoří a přinese dobrou náladu. Jeho hudba má ten správný šmrnc a umí tě chytit od první vteřiny. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc skvělých hudebních příběhů. Čekám na...

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Vítejte u zpráv. Pokud dnes pojedete Olomoucí, nezapomeňte na dodržování dopravních předpisů. Městská policie Olomouc hlásí, že dnes hlídá povolenou rychlost. Strážníci měří na 4 ulicích. Pekařská, Svatoplukova, Brněnská a na Vozovce. Kdo zlikviduje kadmiové kaly ze skladu z Vykantic na Šumpersku? Odpověď zatím není. Jde o více než 1000 tun nebezpečného materiálu z bývalých rudných dolů. Řešilo se to s Ústeckým krajem, ten však nakonec odmítl.
4: Není žádným tajemstvím, že Ústecký kraj dlouhodobě nese nadprůměrnou environmentální zátěž, vyplývající z vlastní historické průmyslové činnosti a nepovažuje za přijatelné, aby na jeho území byly navíc ještě trvale odstraňovány významné ekologické zátěže vzniklé mimo jeho území.
3: Řekl pro ČTK hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec. Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele v okolí Caracasu vzrostl na nejméně 1700 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění, informují úřady. Může trvat i týdny, než bude znám celý rozsah dopadů zemětřesení v latinskoamerické zemi. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Na místě operuje i český odřad záchranářů. V přiděleném sektoru prohledával například zřícenou nemocnici, kde jsou pohřešovány desítky lidí, či jeden z hotelů.
1: Sport.
3: Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Anaheim svého 36-letého kapitána, jemuž po sezóně skončila smlouva, vyměnil za kanadského útočníka Greera.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude dnes počasí na grilovačku nebo na sousedský turnaj v petangu. Na zahradě východ slunce 4:47, západ 21:01. Jasno anebo polojasno, teploty 31 až 33. K večeru přibývání oblačnosti a může zabouřit.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Policie v Olomouci, taky na D1 a nehoda mezi Valmezem a Rožnovem. Víme, jak se jezdí tady. Co dnes budeme potřebovat za volantem? Řidičák, pití, bezpečnostní pás a taky sluneční brýle. Jak jsme slyšeli před chvilkou z naší meteocentrály, taky dneska pozor na oslňující slunce. A nezapomeňte i na jednu zásadní vychytávku v autě. Stínítka! Stínítka máme všichni hned u hlavy, nebojte se je sklopit, použít je. U spolujezdců je na nich jako bonus i zrcátko. Policejní hlídky ráno pomáhají a chrání v Olomouci u kempu Krásná Morava, taky na 264. kilometru D1 u Hulína. A kdo jede z Valmezu do Rožnova, pozor na nehodu, dva osobáky jsou v sobě před Zašovou, zdržíme se kolem 5 minut, jeďte bezpečně.

0: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Ladíte Rádio Metropole. Týden utekl jako voda a tak se do vod rybníčku mladé české hudební scény opět ponoříme. Je tady další díl pořadu Majdalový ryby, kde pro vás tahám hudební kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Pokud máte TikTok nebo trochu sledujete hudební trendy na téhle síti, dnešní kapela vám asi nebude úplně cizí. Na Udici totiž máme Kruh 19. Ten se do povědomí posluchačů zapsal svým debutovým singlem s názvem Dinosaur, nostalgickou písničkou vzpomínající na dětství. Trocha té nostalgie zůstala i v jejich novince s názvem Noční tramvaj 93. Deska vyšla v dubnu a tohle teplicko-vršovické kytarové duo na ní představilo 3 nové singly. My si dnes pustíme hned ten první, pojmenovaný Berlin. Pohodlně se usaďte, tohle je Berlin od kapely Kruh 19.

0: sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
4: Radio Metropole.

0: Dopoledne ve městě.
1: Olé, tady je tvoje metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: Sunday what?
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 10 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Ostružnická ulice v Olomouci je v novém. Skončila tu oprava chodníků. Technické služby města Olomouce nahradily betonovou dlažbu chodníků žulovými deskami, které rozmístění mladí s Horním náměstím. Příští rok se opraví chodníky v Rýgrově a Ztracené ulici.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Od nás víte o včerejší hromadné otravě oxidem uhelnatým v Olomouci. Došlo k ní v bývalém areálu pivovaru v Holici. Plynu se nadýchalo 7 mužů, kteří tu prováděli bourací práce. A policie již ví, co se stalo.
4: Během své činnosti používali v místnosti proudové čerpadlo. Přitom se v objektu nahromadil oxid uhelnatý, kterého se postupně osoby nadýchaly. Všichni poškození byli převezeni do okolních nemocnic. Přesné příčiny a okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření.
3: Řekl k případu policejní vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Další větrné elektrárny tu nechceme. Obyvatelé Maletína na Šumpersku v místním referendu odmítli stavbu nových větrných elektráren v obci. Hlasování se vztahovalo k přípravě stavby 3 větrníků ke třem již spuštěným loni.
2: Hlas lidu.
3: Co kdyby se v uplynulém měsíci konaly sněmovní volby? Preference zjišťoval průzkum Median u vzorku tisícovky voličů. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 35,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN 14,5%, pak ODS 12%, Piráti 8,5% a SPD 6,5%. Do sněmovny už by se ale podle průzkumu nedostali vládní motoristé, kteří získali 3,5% hlasů.
2: Sport.
3: Wimbledonskou smůlu prolomila tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová. Po 5 letech nezdaru na Wimbledonu zvládla úvodní zápas v hlavní soutěži londýnského Grand Slamu. Přemohla v prvním kole Rusku Zacharovovou 2-0 na sety.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude jasno anebo polojasno, teploty 31 až 33 stupňů Celsia u stánku s limonádami a taky u tobogánu na koupácích dneska budou fronty. Ale pozor, k večeru čekáme přibývání oblačnosti a může i zabouřit. Bio na dvojce a to je střední zátěž.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady bouračky v Olomouci, také u Mohelnice na dálnici a policie na Hranicku anebo v Letovicích. Bouračka v Olomouci je poblíž fakultní nemocnice u Sulka na Čajkovského ulici. Další nehoda je na příjezdu po dálnici od Olomouce do Mohelnice. U Mohelnice za odbočkou na Třebovskou je bouraný náklaďák, opatrně projedeme, policie už to označuje. A dopolední policejní radary teď měří mezi Hranicemi a Lipníkem u Slavíče nebo na kraji Letovic u zdejšího zámku. Jedeme s vámi.
2: Radio Metropole.

0: Radio Metropole. Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of
2: the Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Litovelské pivobraní. Čtyři hanácké koláče pro čtyři litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

0: vyrazit.
1: Od prvního šroubku na stavbě přes telefonáty v kanclu až po poslední ledovou kávu v kavárně. Když nám dáte šanci, tohle rádio s vámi bude celý den a užijeme si spoustu super akcí. V olomouckém Letňáku se dneska koná skvělý akustický koncert Michal Prokop Trio. V neděli 5. července bude Dřevo Rockfest. Nebojte, v pondělí se do práce nejde a tak můžeme zakalit. Tradiční letní open air festival v areálu zámku v Dřevohosticích. Už tuto neděli Dimitri Tublatanka, Vysáči, Mňága a Žďorp a další. Více na dřevorockfest.cz. A Levandulový festival se bude konat teď v neděli a také v pondělí 5. a 6. července. Levandulový statek v Bezděkově se na nás těší. Tenhle ten dvoudenní festival nám nabídne spoustu zábavy a hudby mezi levandulemi. Bude jako vždy originální občerstvení, levandulová limča, zmrzká, levandulové pivo, sýry i dezerty. Zaspívají tu opět a Hradeček, Ztracené ráje, Děda Mládek, Illegal Band, zpívající právník Ivo Jahelka a další. Dvoudenní festiák v areálu Levandulového statku v Bezděkově, kousek od Olomouce, 5. a 6. července. Těšíme se.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.

0: Ten fotbal si musíš prosadit.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
6: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
7: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
8: Rádio Metropole.
9: Tvoje dopoledne.
8: Tvoje rádio.
9: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Tréninkové centrum pro astronauty v Olomouci. V to se promění během prázdnin Olomoucká pevnost poznání. Letní motiv Trénují jako astronaut nabídne návštěvníkům pevnosti simulaci přetížení v gyroskopu i letecký simulátor.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hasiči vyrazili včera do Čehovic u Prostějova, hořel tu rodinný dům a kůlna. Zásah stížilo to, že se uvnitř nacházely tlakové lahve, co na místě udělali hasiči.
4: Plameny jsme lokalizovali útočnými proudy a také vysokotlakem. Následně jsme museli rozebrat konstrukce a postupně najít a dohasit všechna skrytá ohniska. Událost se obešla bez zranění osob. Škoda přesáhne víc než 1 000 000 korun. Příčina je nyní v šetření. Zasahovali jednotky ze stanic Prostějov a Olomouc a JSDH Čehovice, Klenovice na Hané, Hrubčice, Prostějov Vrahovice, Prostějov Žešov, Biskupice a Tovačov.
3: Říká k zásahu zahasiče mluvčí Lucie Balážová. Pád stromu na linkový autobus na pomezí Přerovska a Olomoucka. Autobus jel z obce Výkleky na Velký Újezd a náhle mu z pravé strany padl na čelní sklo a střechu vzrostlý ovocný strom. Naštěstí se nikdo nezranil. Škoda po nehodě je asi 100 000 korun. Velký úspěch zaznamenal fotbalový tým Olomouckého kraje na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Celek složený z hráčů krajských klubů dokráčel ke zlatým medailím, a to poté, co během turnaje jen jednou prohrál. Podrobnosti má web report.cz.
0: Sport.
3: 4 tenisty spojené s naším regionem dnes uvidíme v prvním kole Wimbledonu. Z hráčů prostějovského klubu se představí na trávě londýnského Grand Slamu po 16. hodině Jakub Menšík, který vyzve Brita Samuela, a po 18. hodině bude hrát Vít Kopřiva s Britem Čoňským a Jiří Lehečka s Australanem Popirinem. A z přerovského klubu Linda Nosková vyzve po 6:30 podvečer Němku Sajdelovou.
1: Rádio Metropole, to na sebe. Tak tady máme něco jako 50 odstínů léta, ještě včera na Moravě super vedro, dneska už jenom vedro. Odpoledne by mělo být maximálně 30 až 32 stupňů, navíc když trochu foukne, je to snesitelnější. Výhledově ve středu a ve čtvrtek má být 25 až 27, v pátek a o víkendu kolem 24 stupňů. A zatím to vypadá tak, že bouřky k nám přichází postupně od západu. To znamená, že v našem regionu by teoreticky mohlo sprchnout zítra ráno.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se ještě dořešuje v Olomouci na křižovatce kosmonautů 17. listopadu. Srážku osobáku a nákladňáku teď máme kousek od Kojetína v obci Uhřičice na Olomouckém, tady opatrně, a havárie těžkého nákladňáku komplikuje provoz také v Mohelnici na silnici 44, kousek od té výpadovky na Moravskou Třebovou. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého Újezdu a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem. Situaci na našich silnicích sledujeme každou hodinu.
0: Rádio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: okay. Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Tohle je tvoje letní Rádio Metropole. Ještě dneska hodíme nožky do laboru, protože bude víc jak 30 stupňů. Ano, přes den to zkusíme zvládnout v práci a k večeru půjdeme na koupák, až tam nebude hlava na hlavě. A taky spolu půjdeme na oběd. Jasně, jsou tu naše polední meníčka z Olomouce. Dáme třeba halumi s grilovanou zeleninou nebo gratinovanou máslovou dýni s porkem a šalvějí. Dnes v restauraci Koza zůstala celá. Je tady taky smažený krůtí řízek nebo smažené tvarušky, segedín a nebo kuřecí medailonky na zeleném pepři, dneska v Bounty. Salát s feniklem a lososem, kuřecí saprím s pečenou cuketou nebo smažená treska v bylinkové strouhance, to na nás čeká v restauraci Lobster na Šantovce a je tady ještě irský hovězí čakrol po burgundsku nebo zeleninový salát s kuřecím prsíčkem a s avokádem v baseball pubu na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza, je to třeba uzené maso s křenovou omáčkou, boloňské lazaně nebo kuřecí steak s broskví a sýrem. Jinak další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na rádiu Metropole ti přejeme dobrou chuť.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Tohle je Radio Metropole.
9: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatů, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijíždějí na Metropoli.

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají další skvělé zvuky a příběhy.

0: Posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Víte, co mají společného fotbalisté Česká, Německa a Holandska? Všichni už z mistrovství světa vypadli. Němcům a Holanďanům se před pár hodinami staly osudnými a současně trošku ostudnými penalty. Německo včera večer na penalty vyřadila Paraguay a o další překvapení turnaje se dneska brzy ráno postarali Maročané, kteří posekali holandské tulipány.
3: Saibari dává! A země, která má poušť moře i lyžařské středisko, má i osmi finále mistrovství světa. Maročané vyřazují na penalty Nizozemce a těm se nevyplatilo, krutě nevyplatilo, to, že na ty penalty vlastně od 80. minuty spolehali.
2: Letošní šampionát je plný překvapení, favorité se balí kufry domů a nestranný fanoušek vrní blahem, protože to je fakt divočina. Co myslíte, kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej mistra světa? Bude to překvapení?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 4,90.

0: 499,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál TJ Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu TJ Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
6: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboy je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. V Olomouci má vzniknout dům Ronalda McDonalda, to od nás víte. Dům umožňuje rodinám vážně nemocných dětí zůstat pohromadě i během dlouhé hospitalizace. První takový dům v Česku funguje v Praze u fakultní nemocnice v Motole a další má vzniknout v Olomouci u pediatrické kliniky fakultní nemocnice Olomouc. O projektu, financování i plánech na stavbu hovořila pro Report.cz ředitelka domu Ronalda McDonalda Ivana Švingrová-Pešatová. Rozhovor si nyní můžete přečíst na webu report.cz. K dostání je nové vydání týdeníku Kroměřížska. A co pak v něm najdeme? V Kropini vznikne přes 100 nových parkovacích míst. A na sportovní straně najdete reportáž z víkendového bike maratonu Drásal. Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok. Dálniční známky nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace. Cena roční známky má zůstat na částce 2570 korun, informuje ministr dopravy Ivan Bednárek. Zůstává i sleva pro nízkoemisní auta.
0: Sport.
2: Na krasobruslařský let se vrací Rusko a Bělorusko. Bruslařská unie ISU oznámila, že umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než 4 letech pod neutrálním statusem.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Pojďme zavzpomínat, jaký byl loni 30. červen. Víceméně tropický, s teplotami do 30 stupňů. Taky víme, jak bude dneska. Přes 30. Na přímém sluníčku doporučujeme pokrývku hlavy a kvalitní krém a hlavně dodržujeme pitný režim. Jinak zítra naměříme 27, ve čtvrtek 25 a v pátek a o víkendu by mělo být nejčastěji kolem 24 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na ulici Volkerova, taky u parku na Krapkově, bacha, tady platí 30. Hlídka je i na křižovatce Rolsberská, Lipenská nebo na dálnici D35 Olomouc Lipník u Kocourovce. Nehodu máme na Kroměřížsku na D1, když se jde kolem obce Lutopecny a srážku osobáku s nákladňákem ještě dořešujeme kousek od Kojetína v obci Uhřičice na Olomoucké. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 30. června, svátek slaví každá šárka, šárenka, v Česku je vás necelých 40 tisíc, vše nejlepší. Co další oslavenci? Narozky má boxer Mike Tyson, naše olympijská vítězka Bára Špotáková, zpěvák Michal Malátný z Činasky nebo herec Ivan Trojan. Ten má 62 let.
2: Ono se toho namluví.
1: Na dnešek připadá i Mezinárodní den asteroidů a my přejeme, ať k vám během závěru června přiletí jen samé dobré zprávy.
0: Metropole právě dnes. Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
2: Let's go.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterého soud v Brně potrestal 9 lety vězení, se odvolal proti části rozsudku. Trest dostal za pokus o teroristický útok a pokus o vraždu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kvůli vandalům zkracuje svou otevírací dobu zámecký park v Čechách pod Kostýřem na Prostějovsku. Od 1. července bude zavírat o 2 hodiny dříve. Nově bude přístupný od 7 do 18 hodin. Správa areálu takto reaguje na ničení majetku ve večerních hodinách. Bouřky hrozí od dnešního odpoledne až do noci v našem regionu. Výstrahu před nimi vydal Český hydrometeorologický ústav. Výstraha visí nad Olomouckým, Jihomoravským a Pardubickým krajem a také v nižší míře nad Zlínským a Moravskoslezským. Co můžeme očekávat?
4: Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, chloupami až 2 cm a náraz větru kolem 70 km za hodinu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
3: Armáda České republiky má nové vedení. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci od zítra vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán.
1: Sport.
3: Novou posilu hlásí A tým fotbalové Sigmy Olomouc. Na roční hostování přichází z Francie, z Lille, kamerunský obránce Stefan Numbisi. 19-letý fotbalista odehrál v minulé sezóně za Bčko Lille 22 utkání a jednou skóroval.
0: Rádio Metropole, co na sebe. Chytré mobily nám ukazují, že dneska není vhodné počasí na běhání. Souhlas, lepší je to na koupání. Teplota vody na přehradách je aktuálně kolem 23 stupňů. Teplota vzduchu dneska 30 až 32. A pak se čeká mírný pokles. Zítra naměříme 27, ve čtvrtek 25. A stále platí, že v průběhu tohoto týdne se mohou objevit lokální přehánky anebo bouřky. Mimochodem, víte, že včera večer v Krnově padaly kroupy.
2: Rádio Metropole za volantem.
0: Klimatizaci máte nastavenou tak akorát. Rádio klidně zesilte. Je tady naše aktuální doprava. Komplikace máme v Olomouci na té hodolanské křižovatce Rolsberská, Lipenská. Probíhá tu čištění vozovky. Může tu nastat zdržení nějakých 5 až 7 minut. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Samotiškách na Tovařské a havárie náklaďáku se stále řeší v Mohelnici pod Alšovým mostem. Jak píše posluchačka Simona, na místě jsou hasiči a je to tady trochu chaos. Tak hlavně poslouchejte dál. S námi dojedete vždycky bezpečně.
1: Rádio Metropole. Víc muzik.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.
2: Top of the Pop.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc hvězdných jmen.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle je Radio.

Tady je tvoje metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu. Tak zůstaň s námi, na Metropolitě čekají další zajímavosti.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezónně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané už přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž, jednoduchá montáž.

0: garáž, kterou zvládnu i své pomocí. Bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
0: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kilkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
0: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Rádio Metropole, Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Ostružnická ulice v Olomouci je v novém. Skončila tu oprava chodníků. Technické služby města Olomouce nahradily betonovou dlažbu chodníků žulovými deskami, které rozmístění mladí s Horním náměstím. Příští rok se opraví chodníky v Rýgrově a Ztracené ulici.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Od nás víte o včerejší hromadné otravě oxidem uhelnatým v Olomouci. Došlo k ní v bývalém areálu pivovaru v Holici. Plynu se nadýchalo 7 mužů, kteří tu prováděli bourací práce. A policie již ví, co se stalo.
4: Během své činnosti používali v místnosti proudové čerpadlo. Přitom se v objektu nahromadil oxid uhelnatý, kterého se postupně osoby nadýchaly. Všichni poškození byli převezeni do okolních nemocnic. Přesné příčiny a okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření.
3: Řekl k případu policejní vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Další větrné elektrárny tu nechceme. Obyvatelé Maletína na Šumpersku v místním referendu odmítli stavbu nových větrných elektráren v obci. Hlasování se vztahovalo k přípravě stavby 3 větrníků ke 3 již spuštěným loni.
5: Hlas lidu.
3: Co kdyby se v uplynulém měsíci konaly sněmovní volby? Preference zjišťoval průzkum Median u vzorku tisícovky voličů. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 35,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN 14,5%, pak ODS 12%, Piráti 8,5% a SPD 6,5%. Do sněmovny už by se ale podle průzkumu nedostali vládní motoristé, kteří získali 3,5% hlasů.
2: Sport.
3: Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Anaheim svého 36-letého kapitána, jemuž po sezóně skončila smlouva, vyměnil za kanadského útočníka Greera.
0: Radio Metropole, co na sebe. Tak tady máme něco jako 50 odstínů léta. Ještě včera na Moravě super vedro, dneska už jenom vedro. Odpoledne by mělo být maximálně 30 až 32 stupňů. Navíc, když trochu foukne, je to snesitelnější. Výhledově ve středu a ve čtvrtek má být 25 až 27, v pátek a o víkendu kolem 24 stupňů. A zatím to vypadá tak, že bouřky k nám přichází postupně od západu. To znamená, že v našem regionu by teoreticky mohlo sprchnout zítra ráno.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci Holici, na Hamerské ulici, taky na dálnici D35 Olomouc Lipník, na exitu Přáslavice nebo u Velkého újezdu. Hlídka je i na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Nehodu osobáku řešíme na Přerovsku na trase Počtát Jakubčovice a bouračka ještě stále na D1 Vyškov-Říkovice před exitem Kroměříž Západ. Tady to ještě chvilku bude trvat. Tak poslouchejte dál a hlavně dojeďte bezpečně.
2: Rádio Metropole.
7: Víc muziky. Víc energie.
0: Víc

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce, i když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropoli.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných hudebníků.

0: way. Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Milí a vážení, rokové hlášení, léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Klasika, v těchto dnech se potí i teploměry a nejvyšší hodnotu včera naměřili ve Šternberku, kde bylo rovných 39 stupňů. Jak píše Report.cz, vedro v Olomouckém kraji dál zaměstnává hlavně záchranáře. Taky víme, jaké bude v Olomouci omezení autobusového provozu během prázdnin, to znamená až do 31. srpna. Podrobnosti můžeme vyhledat na dpmo.cz. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Obyvatele Chropině potěší zpráva o více než 100 parkovacích míst, která mají ve městě vzniknout. A na sportovní stránce je skvělá reportáž z víkendového bike maratonu Drásal. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Hrad Šternberk zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberk se na vás těší.
6: Hanácký soubor Olešnice Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
7: Radio Metropole.
8: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
9: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
7: Metropole.

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u zpráv. Tréninkové centrum pro astronauty v Olomouci. V to se promění během prázdnin olomoucká pevnost poznání. Letní motiv trénují jako astronaut nabídne návštěvníkům pevnosti simulaci přetížení v gyroskopu i letecký simulátor.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hasiči vyrazili včera do Čehovic u Prostějova, hořel tu rodinný dům a kůlna. Zásah stížilo to, že se uvnitř nacházely tlakové lahve, co na místě udělali hasiči.
2: Plameny jsme lokalizovali útočnými proudy a také vysokotlakem. Následně jsme museli rozebrat konstrukce a postupně najít a dohasit všechna skrytá ohniska. Událost se obešla bez zranění osob. Škoda přesáhne víc než 1 000 000 korun. Příčina je nyní v šetření. Zasahovali jednotky ze stanic Prostějov a Olomouc a JSDH Čehovice, Klenovice na Hané, Hrubčice, Prostějov Vrahovice, Prostějov Žešov, Biskupice a Tovačov.
1: Říká k zásahu zásiče mluvčí Lucie Balážová. Pád stromu na linkový autobus na pomezí Přerovska a Olomoucka. Autobus jel z obce Výkleky na Velký Újezd a náhle mu z pravé strany padl na čelní sklo a střechu vzrostlý ovocný strom. Naštěstí se nikdo nezranil. Škoda po nehodě je asi 100 000 korun. Velký úspěch zaznamenal fotbalový tým Olomouckého kraje na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Celek složený z hráčů krajských klubů dokráčel ke zlatým medailím a to poté, co během turnaje jen jednou prohrál. Podrobnosti má web report.cz.
0: Sport.
1: 4 tenisty spojené s naším regionem dnes uvidíme v prvním kole Wimbledonu. Z hráčů prostějovského klubu se představí na trávě londýnského Grand Slamu po 16. hodině Jakub Menšík, který vyzve Brita Samuela, a po 18. hodině bude hrát Vít Kopřiva s Britem Čoňským a Jiří Lehečka s Australanem Popirinem. A z přerovského klubu Linda Nosková vyzve po 6:30 podvečer Němku Sajdelovou.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Pojďme zavzpomínat, jaký byl loni 30. červen. Víceméně tropický, s teplotami do 30 stupňů. Taky víme, jak bude dneska. Přes 30. Na přímém sluníčku doporučujeme pokrývku hlavy a kvalitní krém a hlavně dodržujeme pitný režim. Jinak zítra naměříme 27, ve čtvrtek 25 a v pátek a o víkendu by mělo být nejčastěji kolem 24 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské a taky na Velkomoravské, nebo taky na obchvatu Olomouce na dálnici D35 na exitu Nemilany. Drobná nehoda se pak v Olomouci řeší na ulici Rooseveltova. Srážku osobáku a motorkáře máme teď v Hlubočkách na Olomoucké a bouračka se ještě pořád řeší na D1 Vyškov Říkovice před exitem Kroměříž Západ. Tak hlavně šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole. Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připravených spoustu špičkových interpretů.

Ladíte Rádio Metropole. Týden utekl jako voda a tak se do vod rybníčku mladé české hudební scény opět ponoříme. Je tady další díl pořadu Majdalový ryby, kde pro vás tahám hudební kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Pokud máte TikTok nebo trochu sledujete hudební trendy na téhle síti, dnešní kapela vám asi nebude úplně cizí. Na udici totiž máme Kruh 19. Ten se do povědomí posluchačů zapsal svým debutovým singlem s názvem Dinosaur, nostalgickou písničkou vzpomínající na dětství. Trocha té nostalgie zůstala i v jejich novince s názvem Noční tramvaj 93. Deska vyšla v dubnu a tohle teplicko-vršovické kytarové duo na ní představilo 3 nové singly. My si dnes pustíme hned ten první, pojmenovaný Berlin. Pohodlně se usaďte, tohle je Berlin od kapely Kruh 19.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Čau, čau, čau, tady Mikael. Tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: starý, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Radio Station. Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce. Aha.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Od prvního šroubku na stavbě přes telefonáty v kanclu až po poslední ledovou kávu v kavárně. Když nám dáte šanci, tohle rádio s vámi bude celý den a užijeme si spoustu super akcí. V olomouckém Letňáku se dneska koná skvělý akustický koncert Michal Prokop Trio. V neděli 5. července bude Dřevo Rockfest. Nebojte, v pondělí se do práce nejde a tak můžeme zakalit. Tradiční letní open air festival v areálu zámku v Dřevohosticích. Už tuto neděli Dimitri Tublatanka, Vysáči, Mňága a Žďorp a další. Více na dřevorockfest.cz. A Levandulový festival se bude konat teď v neděli a také v pondělí 5. a 6. července. Levandulový statek v Bezděkově se na nás těší. Tenhle ten dvoudenní festival nám nabídne spoustu zábavy a hudby mezi levandulemi. Bude jako vždy originální občerstvení, levandulová limča, zmrzká, levandulové pivo, sýry i dezerty. Zaspívají tu opět a Hradeček, Ztracené ráje, Děda Mládek, Illegal Band, zpívající právník Ivo Jahelka a další. Dvoudenní festiák v areálu Levandulového statku v Bezděkově, kousek od Olomouce, 5. a 6. července. Těšíme se.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
3: Rádio Metropole.
6: Spojujeme generace.
7: Spojujeme generace.
6: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska přichází německé duo, co do elektroniky přidává barvy. Doslova. Two Colors kombinují energické beaty s chytlavými melodiemi, které tě prostě chytí a nepustí. Jejich hudba je jako duha na tanečním parketu. Živá, barevná a plná překvapení. Jestli chceš pořádnou dávku pozitivní energie, právě si ji našel. Tak nevypínej rádio, protože další příběhy a beaty přijdou jen na Metropoli.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterého soud v Brně potrestal 9 lety vězení, se odvolal proti části rozsudku. Trest dostal za pokus o teroristický útok a pokus o vraždu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kvůli vandalům zkracuje svou otevírací dobu zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Od 1. července bude zavírat o 2 hodiny dříve. Nově bude přístupný od 7 do 18 hodin. Správa areálu takto reaguje na ničení majetku ve večerních hodinách. Bouřky hrozí od dnešního odpoledne až do noci v našem regionu. Výstrahu před nimi vydal Český hydrometeorologický ústav. Výstraha visí nad Olomouckým, Jihomoravským a Pardubickým krajem a také v nižší míře nad Zlínským a Moravskoslezským. Co můžeme očekávat?
4: Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
3: Armáda České republiky má nové vedení. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci od zítra vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán.
2: Sport.
3: Novou posilu hlásí A tým fotbalové Sigmy Olomouc. Na roční hostování přichází z Francie, z Lille, kamerunský obránce Stefan Numbisi. 19-letý fotbalista odehrál v minulé sezóně za Bčko Lille 22 utkání a jednou skóroval.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Vlna Vedér míří ke konci. Ve středu nás čekají nejvyšší teploty v našem regionu mezi 25 a 30 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 20 stupňů. Počítáme taky s bouřkami, které mohou být ojedinělé i velmi silné, s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru i okolo 80 km v hodině. Ve čtvrtek a v pátek nás potom čeká hlavně polojasno a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Bourá se na Olomoucké ulici v Hlubočkách. Jde o nehodu osobního auta a motorky a průjezd je tu povolen se zvýšenou opatrností. Nehoda je taky v Mohelnici na křižovatce Třebovské ulice. Od nás víte, že jde o nehodu nákladňáku, která se tu už nějakou dobu vyšetřuje a taky tady se dostanete. No a na policejní hlídku potom se 16. hodinou pozor na D35 směr Olomouc před exitem Olomouc střed, taky na exitu Loštice nebo na D55 na exitu tu Velký Týnec. Přejeme vám pohodovou jízdu, ať už máte namířeno kamkoliv.

0: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru. Metropole.

0: polé hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Víte, co mají společného fotbalisté Česká, Německa a Holandska? Všichni už z mistrovství světa vypadli. Němcům a Holanďanům se před pár hodinami staly osudnými a současně trošku ostudnými penalty. Německo včera večer na penalty vyřadila Paraguay a o další překvapení turnaje se dneska brzy ráno postarali Maročané, kteří posekali holandské tulipány.
3: Saibari dává! A země, která má poušť, moře i lyžařské středisko, má i osmifinále mistrovství světa. Maročané vyřazují na penalty Nizozemce a těm se nevyplatilo, krutě nevyplatilo, to, že na ty penalty vlastně od 80. minuty spolehali.
2: Letošní šampionát je plný překvapení, favorité se balí kufry domů a nestranný fanoušek vrní blahem, protože to je fakt divočina. Co myslíte, kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej mistra světa? Bude to překvapení?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
2: Radio Metropole
3: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Ostružnická ulice v Olomouci je v novém. Skončila tu oprava chodníků. Technické služby města Olomouce nahradily betonovou dlažbu chodníků žulovými deskami, které rozmístění mladí s Horním náměstím. Příští rok se opraví chodníky v Rýgrově a Ztracené ulici.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Od nás víte o včerejší hromadné otravě oxidem uhelnatým v Olomouci. Došlo k ní v bývalém areálu pivovaru v Holici. Plynu se nadýchalo 7 mužů, kteří tu prováděli bourací práce. A policie již ví, co se stalo.
3: Během své činnosti používali v místnosti proudové čerpadlo. Přitom se v objektu nahromadil oxid uhelnatý, kterého se postupně osoby nadýchaly. Všichni poškození byli převezeni do okolních nemocnic. Přesné příčiny a okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření.
2: Řekl k případu policejní vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Další větrné elektrárny tu nechceme. Obyvatelé Maletína na Šumpersku v místním referendu odmítli stavbu nových větrných elektráren v obci. Hlasování se vztahovalo k přípravě stavby 3 větrníků ke 3 již spuštěným loni.
1: Hlas lidu.
2: Co kdyby se v uplynulém měsíci konaly sněmovní volby? Preference zjišťoval průzkum Median u vzorku tisícovky voličů. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 35,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN 14,5%, pak ODS 12%, Piráti 8,5% a SPD 6,5%. Do sněmovny už by se ale podle průzkumu nedostali vládní motoristé, kteří získali 3,5% hlasů.
1: Sport.
2: Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Anaheim svého 36-letého kapitána, jemuž po sezóně skončila smlouva, vyměnil za kanadského útočníka Greera.

0: 4.48. Víme, jak bude. Je před námi ochlazení. Zítřejší teploty se budou pohybovat v maximech mezi 25 a 30 stupni Celsia ve stínu. Čeká nás oblačno, místy zataženo. A objevit se mají ale taky bouřky, které by měly být ojediněle doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a taky silným větrem.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Pozor mezi Valmezem a Lešnou. Vyšetřuje se tady nehoda osobního auta, které se střetlo se Strnkou. Dá se tu ale opatrně projet. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor na D1, směr Říkovice na exitu Kroměříž západ. Taky směr Ostrava na exitu Přerov, v Olomouci na Brněnské a nebo v obci Slavíč na Hranicku. Na D35 směr Lipník je u sjezdu na něj porouchané vozidlo, tak i na to pozor, no a šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu z práce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přineseme hned na Metropoli.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
7: Tohle je Radio Metropol.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 30. června, svátek slaví každá Šárka, Šárenka, v Česku je vás necelých 40 tisíc, vše nejlepší. Jsou další oslavenci, na rozky má boxer Mike Tyson, naše olympijská vítězka Bára Špotáková, zpěvák Michal Malátný z Činasky nebo herec Ivan Trojan, ten má 62 let.
2: Ono se toho namluví.
1: Na dnešek připadá i Mezinárodní den asteroidů a my přejeme, ať k vám během závěru června přiletí jen samé dobré zprávy.
0: Metropole právě dnes.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Tréninkové centrum pro astronauty v Olomouci. V to se promění během prázdnin olomoucká pevnost poznání. Letní motiv trénují jako astronaut nabídne návštěvníkům pevnosti simulaci přetížení v gyroskopu i letecký simulátor. V Olomouci má vzniknout dům Ronalda McDonalda, to od nás víte. Dům umožňuje rodinám vážně nemocných dětí zůstat pohromadě i během dlouhé hospitalizace. První takový dům v Česku funguje v Praze u fakultní nemocnice v Motole a další má vzniknout v Olomouci u pediatrické kliniky fakultní nemocnice Olomouc. O projektu, financování i plánech na stavbu hovořila pro Report.cz ředitelka domu Ronalda McDonalda Ivana Švingrová-Pešatová. Rozhovor si nyní můžete přečíst na webu report.cz. Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok. Dálniční známky nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace. Cena roční známky má zůstat na částce 2570 korun, informuje ministr dopravy Ivan Bednárek. Zůstává i sleva pro nízkoemisní auta.
0: Sport.
3: Na krasobruslařský let se vrací Rusko a Bělorusko. Bruslařská unie ISU oznámila, že umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než 4 letech pod neutrálním.

0: velmi silné, s přívalovými dešti, silným větrem a taky s kroupami. A co čtvrtek? Polojasno a na teploměru něco mezi 20 a 25 stupni Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: 18. hodinou dávejte na silnicích i nadále pozor mezi Valmezem a Lešnou. Došetřuje se tu nehoda osobáku a srnky. No a nehoda se vyšetřuje i v obci Letovice na Boskovicku. V obou úsecích ale můžete projet bez zdržení. Na policejní hlídky pozor s 18. hodinou v Tovačově na Široké, na D1 na exitu Přerov a taky na exitu Hulín Západ. Jinak v tuhle chvíli se určitě vyhněte dálnici, pokud jedete na Brno, tak sjeďte na vedlejší u Vyškova a jeďte přes Slavkov. Zdržení je tu na trase Vyškov-Brno 70 minut. Přejeme vám pohodovou jízdu, no a šťastnou cestu bez kolon.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám

0: mocí, bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
0: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kilkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
0: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
7: To ono je to pravda.
8: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboy je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Vlna Vedér míří ke konci. Ve středu nás čekají nejvyšší teploty v našem regionu mezi 25 a 30 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 20 stupňů. Počítáme taky s bouřkami, které mohou být ojedinělé i velmi silné, s přívalovými srážkami, kroupami a

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Radio Metropole. Tvoje webovka a online poslech na Radio Metro.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Klasika, v těchto dnech se potí i teploměry a nejvyšší hodnotu včera naměřili ve Šternberku, kde bylo rovných 39 stupňů. Jak píše Report.cz, vedro v Olomouckém kraji dál zaměstnává hlavně záchranáře. Taky víme, jaké bude v Olomouci omezení autobusového provozu během prázdnin, to znamená až do 31. srpna. Podrobnosti můžeme vyhledat na dpmo.cz. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Obyvatele Chropině potěší zpráva o více než 100 parkovacích míst, která mají ve městě vzniknout. A na sportovní stránce

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních zážitků.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: tvorivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Ladíte Rádio Metropole. Týden utekl jako voda a tak se do vod rybníčku mladé české hudební scény opět ponoříme. Je tady další díl pořadu Majdalový ryby, kde pro vás tahám hudební kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Pokud máte TikTok nebo trochu sledujete hudební trendy na téhle síti, dnešní kapela vám asi nebude úplně cizí. Na Udici totiž máme Kruh 19. Ten se do povědomí posluchačů zapsal svým debutovým singlem s názvem Dinosaur, nostalgickou písničkou vzpomínající na dětství. Trocha té nostalgie zůstala i v jejich novince s názvem Noční tramvaj 93. Deska vyšla v dubnu a tohle teplicko-vršovické kytarové duo na ní představilo 3 nové singly. My si dnes pustíme hned ten první, pojmenovaný Berlin. Pohodlně se usaďte, tohle je Berlin od kapely Kruh 19.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Olomoucký report CZ.
1: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Tohle je
4: Radio Metropole.

Panama. Olé, tady je tvoje metropole. A teď přijde mladá zpěvačka, která má talent vyprávět příběhy jako žádná jiná. Gracie Abrams je známá pro svůj jemný a upřímný hlas, který se dokonale hodí k písním plným emocí a vnitřního boje. Její hudba je jako rozhovor s kamarádem, který ti naslouchá a chápe tě. A i když jsou její skladby často introspektivní, mají sílu tě rozhýbat i uklidnit zároveň. Pokud hledáš něco skutečně autentického a osvěžujícího, Gracie je jasná volba. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli přinášíme ještě víc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme ještě víc skvělých příběhů a muziky.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezónně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané už přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž, jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí, bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit, zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemí nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Tréninkové centrum pro astronauty v Olomouci. V to se promění během prázdnin Olomoucká pevnost poznání. Letní motiv trénují jako astronaut nabídne návštěvníkům pevnosti simulaci přetížení v gyroskopu i letecký simulátor. V Olomouci má vzniknout dům Ronalda McDonalda, to od nás víte. Dům umožňuje rodinám vážně nemocných dětí zůstat pohromadě i během dlouhé hospitalizace. První takový dům v Česku funguje v Praze u fakultní nemocnice v Motole a další má vzniknout v Olomouci u pediatrické kliniky fakultní nemocnice Olomouc. O projektu, financování i plánech na stavbu hovořila pro Report.cz ředitelka domu Ronalda McDonalda Ivana Švingrová-Pešatová. Rozhovor si nyní můžete přečíst na webu report.cz. Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok. Dálniční známky nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace. Cena roční známky má zůstat na částce 2570 korun, informuje ministr dopravy Ivan Bednárek. Zůstává i sleva pro nízkoemisní auta.
1: Sport.
2: Na krasobruslařský led se vrací Rusko a Bělorusko. Bruslařská unie ISU oznámila, že umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než 4 letech pod neutrálním statusem.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Vedér míří ke konci. Ve středu nás čekají nejvyšší teploty v našem regionu mezi 25 a 30 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 20 stupňů. Počítáme taky s bouřkami, které mohou být ojedinělé i velmi silné, s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru i okolo 80 km v hodině. Ve čtvrtek a v pátek nás potom čeká hlavně polojasno a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Foster the People, kapelu známou pro svůj unikátní indie popový styl, který kombinuje chytlavé melodie s originálními nápady. Jejich hudba je jako svěží vánek, který tě osvěží a zároveň přinese spoustu energie. Jejich skladby jsou plné života a umí tě dostat do skvělé nálady, ať si kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připraveno ještě víc hudebních zážitků.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.